Zde Praha, Československé zahraniční vysílání. Hello from the children.